Sapris purcelze, cak i trumpteps. Da čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, ču